0: Jsem viacej tvoj, dále jadu, čežu pak si náju, pomjatku.
1: Cimičiny po bydlky našistě. Čeraště to ve našich pověstčách svyšeli biskupstvo Drežany Mišňovce. Hač do kletušeho Julia Kubaniščo Sjatoho Bena ve Smohčicach vode dača pyta nových nošerjů. Jako příčina soměnu je vůlky deficit, kotryž na dživadom při hospodárjenju. Kak je k rozsudej dojšvo a kajke su perspektivy za dom Benoš Houtama dá drobniše informácie.
2: Za mnohých výrvých by to překvapenka, le desatky sú tam kubanské poskytky mili, zetkania a zaradovania. Po přeču Drežansko-Mišňanského biskupstva má to hune tak dále hič, prají novinský ryčnik Michael Baudyš. Biskupstvo pýta tuž nošaria, kýž by mou dom jako kubaniščo dále vesť. Jeli so nich tu nenamaká, tež za druhými užívanskými možnosťami ládaja. Najprve pak môža až do kletušeho Julia dom sami dále vesť. Dále, kajže dotále pak nemôže hič peneze faluja. Michael Baudyš k tomu, citát.
3: To je rozsud, kotrž je nám oproti ťažko padnú, ale hospodársky základ cokvinského dživa je so dramatisté zmenil. Tež cokvinský dávk spaduje, košte stúpaja a smohčice nádživaja, tež, kde sa pracujeme. Přerezný letný deficit niečo 700 tisíc eur. To nemôžeme s dalšími investíciami vúnošne redukovať.
2: Aktuálne maja 20 či sobu dživačero dome, kýž môža tam dále hačo kletušeho dživač. Što so potom stane, je odvisné od nového nošaria. S dobom cedža s kuždým sobodživačerom rozmovu vesť, kak po kletuším júliu za nich dáleže. Tovarstvo Cyrila a Metoda, zjednočenstvo serbských křesťanov je bylo překvapené vo rozsudže kubaniščo Sv. Bena do nových rukodač. Praje při telefone předseda TCM Cyril Hančík.
4: Vizo je to tiež překvapenka za tovarstvo Cyrila a Metoda bolo, ale vymo sú v posledním času hospodárske problémy v dome boli. Tož to celé tak jara nezadživa, so oni cíťa tuto dom aj předať a potom druhých rukou hospodárske dále dať.
2: Z dobom je TCM pravidlone v Smohčicach zaradovania převedlo, hač to dále bude cíťa vidieť.
4: Za leca, kde tu môža so plánované zaradovania ešte v dome biskupa Bena v Smohčicach odmieť, a to potom dále bude ľubimo očakovať, to vizo o to odvisuje, kú tuto dom potom v príchode v hospodári, kú zahradovania premo externých poskyčovákov doli, protokým nekiešo celovotvorené.
2: Zo taký rozsud bolí. A sobie kubaniščo v Smohčicach vážna institúcia ve Vúžice je tež novinskému rečníke Michaeli Baudyši vedome.
1: Biskupstvo Drežany Mišňovce chce kubaniščo Sv. Bena v Smohčicach do nových rukov oddať. Što sú príčiny a što reka to za serbských výrivých Benoš Houta je so naprašoval. No, snáno chci, že to FIFA bose Gianni Infantini do ruky dať, tu vokomikne tiež šo předala. Vosom menšinu do napušesť. Dobrá ráno, příjemný srbský rozhlas.

Stereminčine do napošestřech je s dybkom napošestřech. Katka Pöpelec z aktuálkami do džencnišeho rania. To pojedžeme z spovisčemi přes nebečice do zvého komoru a potom zaso do Lipska a uročo do Vojric po takým. To jsme v regioně popuču napošestřech.

Vás sa minči noba na pošestšie, apropo puč povie, že pomalu so tu a tam zase drohý votevria Janik Vočer je tiež o tom povedal ze skatku dženca rano romadže ve povestčach. No a ja skončne tiež môžeme sa so dočakať na tvarnišťo tu ve mieste vás reč miesta. Jeden týdžen hište, potom vostanie Karla Marxova droha hište zaurena a potom je zase šitko po starom vod cínato Julia Minúce, tam druho tvarce dživaja tu na Karlo Marxovi, zobychu domske zdaleko čopotu zastarali a tam se saj trebnými vieckami spříhotovali po takým jeden týdžen hište a potom je tiež tute tvarnišťo doshotovjene a dotvarene. Vosom inčinou po na po šestčiche.

Na da los, na koleso was kuturu, to was von Nagia, prosse minuze dženca, pod hesvom serbske impresie nas romadne koleso banje 12 kilometrov došče dže. Přes male šece brizunku, kluk šastrožu a zaso ročo. Start je dženca po vodju štyrioch při cirky v male šecach a najlepje so přizeviče, když to do toho chceče, abo sče cilje spontáni. Was vita tam Lucian Kaulfürst jako rič Motivator. No ja, potom môžete sa tiež podať na kino pod hovým nebiom do Čorného komca dženca od popudnia Cioch. Je tam otevrené na poštyrio so film Šitko pôvne monstro zahají. Tež tam sme ja nedželu po takým zajúcišim vosebite zariadovanie menujúce džin přírody od připudnú jednačich do popudnia na večora pečich. To je za ľubovariu a přečelou přírody se sprednoškami, doživeniemi a dživarničkami. A potom môžeme poľadať tiež a vítať oldtimerov, fenov oldtimerov do Bušic, júce na ličný svedžin. Do pôdňa džesačich je start s vújezdom všech jezdžidvou, ký sú so přizivili. A potom cioch liča se snauhotom, tak písaja organizatorojo, se cílovým zájezdom všech auto a tiež se prezentáciu historických auto. Večo je potom večone zariadovanie samo sobie od na povosemich ze schúčbu a programom. No hoj, a když chcete so vohňo stroja naladať tam, to so tiež ze šlachtí. Večo jednačich je tu des přijatovane. Frank Vesela, Luboš Čmidáš na prošu jara spievajo vás prevodžam. Serbský Roland Kaiser, dve mečenie do civiliky naši. Čítajte k nám a dobré ranie.

0: zastojnicovoja.
1: Policija z G.
2: V Šprevi tam nečeše četčeše včera večer v Daumje, hač do Gorzimja je nož voda, ale tiž mloko. Tute bi je po tehnickim defekče z agrarnoho zavoda mence vubežalo, tak policija zdžili. Vonje v obore z Zaumja, Širachova a tiž z Gorzimja bih ju namestnje a su tiž probe barali. Najebač za neroženje vodžizne nije žaden bezposredni strah, dla tuto mloka v obstav je nož trochu nohaj spodžine v obraz da krec. Probe vode so dženca labor je Šepetuja. V Königshajne dobija netko rano viacerje ľudžo tu kvíľu svoje domy vopuštič, dokud sú tam 100 kilogramovskú bombu z druhej svetovej vojny namakali. Včera popodňu pri dživach na polu dobie. V biehu dopodňa má sa bomba potom zneškodnič, začoš maja sa 9 do 80 vobedlerio evakuovač. Vodačenie 9 domov z 80 vobedlerimi. Vulka škoda nás za sredu dopodňa na autodroze 4 dla puknenie v obruče. Sedama postelitne bez nakvadnom autom z tankom mier s vospokom a budošinom vukodom do smera Dreždane popuču. Nadobo pukne sa na B vosce v obruč, přes rozbuchnené džile jedžichu potom ište 4 vosobové auta a jedne nakvadné auto bez připovešaka, pričímž dojnže viezok v obškodženiam tutých jezdžidvú. Zranil sa názbožo nikto nie, všetky jezdžidva môža chutíš přiušem dalieč, viecna škoda 25 000 €. A zásanúva Maša v obšutniku v budúšine je žena internáče lukratívne poskyt kvíčova svoje fenky investovač, podáše telefonuje číslo a přepokáza viac kruč peneze, potom dostá telefonát, zobu zjebaná a jej poskyčí sa pomoc. Tuči pozdatní pomocnice pak trebachu za to přístup na jej konto a tun vona im tiež dáše. A tak sa hýšte viac fenku z konta z rumovachu. Viac hač 10 000 € je trezubiva. Banka žone pak tuto spolčené přepokázanky vidieše a môžeš vulky džil transakcie o ročo knihovač, tak násta k spinkom aj jenojš škoda 2 700 €.
0: A ty sa vôňa? Dočakaj, nekem. A ty sa vôňa tiež povedala vo mloku ve Šprevi. Nikotrež kvôli žona je sa ve mloku kúpava, zo by bola šikvaná. A nudeš na Kleopatru musíš.
2: Chceš vôňa rec, mloka amiete, no.
0: Potajkým nuc. Hua! Nieko sa do mikrofónu resa, potajkým nuc o tej ušky. 4 minúty do napo 7. 6 hodín, 6 20.

0: Rižo za so mesec v konici noč mesec snimali že pol leta, možeme tak kret, 17. aprilja augusta, tež časa aktualne vusevanje vuladka. To so dobro vulade, mi je strujem punče tam vodovolve Vužice a modrch samskih predezačelov a daljšu temu vusevanja na Milan Krojlich netko hižo raz skrotka predstaji.
1: V katolskih sabah je vele malých vjesnych kapavkov. Kojiž da ma svoje stavizne, kapavka v kanecach pak je vosebita, je v regionie Trejenička, čež maja svojbny rou. Hanna Maršnorová so hižo liče sadky vo kapavku stara.
2: Naša Maršno šest praješe, jo boja radecova porebena hodovač v kapavce. A to tak niečo sa nedáve. To nie je možno. A moja sotra do to cúfelých noviny je mu číta, to také niečo dáve, když si také dokumenty má, a to je to cvičené, jo, so je také možnosti dáve, ja.
1: A tu iš môža chumáč 2021 čivo pravže tam pokovač, ale jenož z popielnicu. A tež sa dalších svojbných smeja přichodže miestnove kanečanské kapoce. Na tvariu je ju 1870 Juri Vaurik, prapradžet Hanne Maršnorovéje, jako džak za poradžené putnikovanie do Roma. Na njeho dopomína dalša svojbná drohočinka, putnický dženik, do kotrhož je Vaurik svoje doživenia zapisoval. Doktor Lubina Malinková je tutun junkrotný dokument, jako pre nja vedomostne přepetovala.
3: Te fascinovace na tutom dženiku je, že mi Jurija Vaurika při tom převodžamo, kak on se svit odkryva a on by jednorejen jara čipný komunikativný človek je kojžo narečal tie šojne, kajka ryčná bariéra tam je a tak je on jara veľa ľudí zaznal a tak je so jemu potom tiež poradživo na jednej audience pola bamša so vopčilič moc.
1: Putnikovanie by tedy v 1842 ište vopravžite drdom dej. Juri Vaurik je s prečeloma je spančiť skukova do Roma nožkoval.
3: On je měl jen vůlký kobuk a je si brodu rozčtal. A to by celé vážné, co je každý nedom viděl, to je jen putník. To nie je žan prošel, to nie je žan vagabund, ale on je putník a on tež nie je žan turist. A to by celé vážné, tuta drasta, to by kajš jeho vůbokas.
1: Praji Lubina Malinková. Po 4 mesacach so Vaurik domoj do Kukova nauročí, pozdišo vožení so do Kanec a převzá tamnýši vodový mlyn. A angažovaše so hač do smerče 1878 za serbske cirkvinske živenie, mez druhým v novo založenom tovarstve Cyrila a Metoda.
0: A viac vo kapavce v Kanecach a putnikovaniu Jurija Vaurika vidíče júce v vúľadku pri podnú 12. vedeli vizi MDR.
4: Přečel jsi reka, já si dověr, já jsem mrzaj.

Dzieńca poda so towarstwo Nadzija na zromadne kolesowanie, a to na wosobitu turu pod hesłom Serbske impresje. Sče witani do Malešec, tam przy cyrkwi je stat, po podniu štyrioch pomponže, přes brezynku klukš a stvožu za so ročo, Lucian Kauefürst, rečny motivator, tam was převoča. Dzień przyrody svědča zajúciši vo takým nedelové kravatové mňe, od jednačej hađo na večora pečiš. Všice sú přeprošení, nohajkýž so horia za přírodu a tiež chcíža si napuskať přednožky, doživenia všelaké akcie, dživarničky, po takým je váš púčky švás vedže do kravatového mňa. Kulturna zároda lubi přeco všelake facete, bohate facete programa ze klasiki popa a jazza. Štujš se tež za serbske hory, ale nic jenož za serbske poskytky zajímuje, je vítane jucina program Dua Hübner, cello a klavír, tam zaklinči a spiu vás tež zavěseli. Potom poladamy na lečny svedžin, oldtimerového kluba ve Bošicach. No hej, to doječte si, rád ľubie júce vo džesačich. Start je tam ze svújezdom všich jezdžitvou, vokovo popodňa cioch je potom zaso zájezd, cílový zájezd z prezentáciu historických autov, večer potom so poskyčuje program od na povosemich a samotýž vo ňostroj vábí. Kýž bude potom jednačejš.

0: Včeraz četrižove našich pojistčach slyšeli byl k nabosomje. Vo kuvanišču Sviatoho Bena v Smochčicach. Biskopstvo Drežane Mišňo chce hačo kletušeho Julia kuvaniščo votedač a pyta nových nošerjov. Jako příčina se jmenuje vulký deficit, kotrž nadživa dom při hospodarjenju. Kak je krosody přišvo a kajke sú perspektive za dom? Benošou tam má dalšie informácie.
1: Za mnohých výrviš by to překvapenka. Le desatky sú tam kubanské poskytky mili, zetkania a zaradovania. Po přičiu Drežansko-Mišňanského biskupstva má to hune tak dále hič, praje novinský rečník Michal Baudyš. Biskupstvo pýta tuž nošaria, kýž by mô dom jako kubaniščo dále vesť. Jeli so dich tu nenamaka, tež za druhými užívanskými možnosťami ládaja. Najprve pak môže až do kletušeho Julia dom sami dále vesť. Dále, kajž dotále pak nemôže hič, peneze faluja. Michal Baudyš k tomu, citát.
2: To je rozsud, kotrž je nám oproti ťažko padne, ale hospodársky základ cokvinského dživa je so dramatisce zmenil. Tež cokvinský dávk spaduje, košte stupaja a Smochčice nádživaja, tež, když so pracujeme. Přerezne letne deficit niče 700 tisac euro. To nemôžeme s dalšími investíciami vúnošne redukovať.
1: Aktuálne maja 20 sobudživačero dome, kýž môže tam dále hačo kletušeho dživač. Što so potom stane, je odvisné od nového nošaria. S dobom cíďa s kúždým sobudživačerom rozmovu vesť, kak po kletuším Juliu za nich dáleďe. Tovarstvo Cyrila a Metoda, zjednočenstvo serbských křesťanov je bylo překvapené vo rozsudže kubaniščo Svätého Bena do nových rukodač. Praje při telefone předseda TCM Cyril Hančík.
3: Vizo je to tiež překvapenka za tovarstvo Cyrila a Metoda bylo, ale vidíme, že sú v posledním času hospodárske problémy v dome boli. Tož to celé tak jara nezadžíva, so oni cíťa tutun dom aj všedať, alebo do druhých rukov hospodárstve dali dať.
1: Z dobom je TCM pravidlone Smochčicach zaradovania převedlo, hač to dále bude, cíťa vidieť.
3: Za letca a kletu môža so plánované zaradovania ešte v dome biskupa Bena v Smochčicach odmieť, kato potom dále bude ľubím očakovať. To vizo odvisuje, kú tutun dom potom lepšíhoďže v obhospodári štú zahradovania premo externých poskyčovákov dolí, predtým nejaké šo celovotvorené.
1: Zo taký rozsud bolí. A sobie kubaniščo v Smochčicach vážna institúcia ve Vúžice je tež novinskému rečníke Michaeli Baudyši vedome.
0: Biskupstvo Drežane Mišňo chce kubaniščo Svätého Bena v Smochčicach do nových rukov votedať, što sú príčiny a što ríka to za serbských výrivých Beno Šuta je so naprašoval. Cimičine bobitel k navosom.

Internet da na nause aber sewa nause da gelippes formulowane wotems mit jens rano de schicho ros pravele betina wende rot war bischen informatis gemsare da war new podla thema kotra schaknas jens rano de schwoprojepschis zewe ranje sabira a wenn ihr mit sach kes mis fischeli su wotem informowali stomili sasadnie pschitem wopkej bowatch na koho so wut war zewa miri ahatche to trebne moje chese de schicho rasa naše app MDR Serbia a na internet westronje přečítač, tam namakač tiež vodkáze na internetne strone, tiež môžete so přizamknenie spíšno interneta registrovať tač, potajkým netrebače to v internete listovať, ale trebače si tam jenož kliknič, vodkliknič a strona so vočení. A všetko mače z najmenša hýžové podvožka s přihotované vúpenič, no to dobíče sami. Vosom inčinu do napú 8 Yeah.

nie praja, Bekšmenčinu do na povosemichie. Lež poskama suchame na to, što šma FIFA prezident Gianni Infantino na svoje cetli. Nemeče mi zazo, ale dunka ma klops. No haj nitko vodpravdže vodce vodem přemysluje. Haj kopajncu svetovo mištostva jako event podželne předač a to do privatnych rukov podač. No haj a to prine redakcie sme již oswyšeli dženca noce zo tež vulke klube z Európe a z cíva tež Európienio tam praja nie, to chceme so vobarať, što my nečiníme, my stavkujeme, budže to snano, tla, bojkot, jeli so tam niče ničo nezmieni. Ja neviem, kak vy o tým myslíte, vo sebe tež vy, ľubí fenojo, sapskeje kopajnce, kak zladujete vy na to. No i chcete to komentovať, tež svoje mysle k tomu dať. To môžete so rád ľubie přes chat, alebo tiež telefonisce přízevič 0591 7 34 400. Što by to oznamenjavo, když tun Infantino svoje prusle přesadži? Moj frak. 4 menšine do na povosemich.

Also da zog Buschanske mu Ultan Marobe jemu. Jesu Finka, ich schrass. Gebuschanske mu Ultan Marobe. Nee, wopak. Gebuschanske mu Ultan Marobe mu Klube Nikle. Alitschi mu Svečeni, so smiert am Vecho Vonjostro, jedna Čech. A do toho je Vecho ne Zahradovanie se s hudbu a programom. Anitko pola dame tež do Mivočanskeje skave abo knezna menča meta solis vabi tam tež dženca od večora na po šestich hač do večora sedmich su tam čitanja, potem zaklinči hučba a sobotu juce su tež saps akterojo tam podla od na po dživečich na pšikvat vustupja brečnelarec dvojnikaj plejas sovoni menuja a potem sketi Katalina Vonariec z Noe Vierski budže tam tiež podľa potakým sabský podžel, ktorýž tiež vábi. Kultúrna zároda vábi tu ve mieste a tiež to je husto de vidieť v vašich WhatsApp-statusách. Hoj, stará vodárňa v pozadku a prítku koktejl. No hoj, to je vám popšate. Potakým môžete so veseliť na dubu hybno, kýž chce so predstajiť júce se s čelom a klavírom. Vy môžete pak si tiež dojeť do Krabatového mlyna, tam zmia nedelu zajúcišim deň přírody od jednačich a do na večora pečich. To je nešto za ľubovario a přečelo přírody. Tam môžete si naposkeť všelaké přednožky do živenia, mieť tam po přírode súko, džovač a dživaničky. Tam tiež zmia. Civilky na 8 je.

0: Das hat Boas nämlich.
1: Polizias G.
0: Wir sprechen dem Netschetschische Czerawitscher, was Sauermjatsch der Gorsimer jenisch wurde, alle dich locker. Du tebi po technischem Defektsche se agrane hat Sauer, da wo bi Sauer, tak Polizias Gili. Won über Wobere se Sauermjär Schirachua a Gorsimer bich und amistnir, hast du tam tisch Probe brali, nahe batsch seine Rodgenie wodgisne nie schaden Bespossrednitz strach, wopsau, wopstau tebi jenisch trochum locker, Probe wurde Baxo Genza laborier pschepetuja. Zasanoa Mascha Wobschudniko a to Budeschinje, tu je žona v internetče lukrativne poskit kvičava svoje fenki investovač. Podaše telefonuje číslo a přepokazaše viac kruč peneze, potom dosta telefonat zobu zjebana a je poskit číslo znova pomoc. Tuči pozdatni pomocnice pak trebachu za to přístup na jeje konto a tun vona im tiž daše. Tak, so ište viac svenkus konta zrumovachu, viac hač 10-40 euro jedrie celkudne zubiva, banka žone pak je spodžu nepřepokazanky výčava, gečpliva bova a môžeš vulky džil transakciu ročokňovač, tak nasta jenojš škoda 2700 euro.

0: A nitko poču sobu spivač Bitek Nađeveč? Sišterim Santa Maria. Abo, Joanna, den naladna holčka.
1: To mi gut, Nike. Vy vieste, vočím môj nedom ze Skatku Ričimoj, to je šlágrová party Kaiser Mania, niže 50-40 tiketov sú za obe koncero týdženia předali. Nahaj, a to ešte nelíčime, tých sobúky štám podvú vúko okolo vobja sedža a si tam drežanách všetko naposkaja. To sú drežané, Katka. Mm. No?
2: A to šo, byl než Kežo, Roland Kaiser, poprom scova drežan nepšinža, a tiež hevaku prom ničo s miestom činičnýma. Nie tu študoval, nie tu žine bydlil, ničo. Narodil však je sa Berlínie, dženca bydli v Münsteru a přiúšim nemôžeš kajeru Rolanda Kaisera od Dresden Želič. Započalo je so šitko 1997 na svojom prvním koncertu na filmu o nocach pri obju. Jeden ticket pláči dženca Diana 120 euro. Što si myslíš, že je tedy pláčilo?
1: Što ty preš 120?
2: 120 dženca.
1: Bojicu?
2: Nee, nee, stille. 42 Marco. Ah, der Becho, ah. Hei. Da ist ein Konzert aus dem Wulki Hype, back bottom wird weiter Satz a zi. Dun sag ja, da wort ich filme euch noch zu. Dieter Semmelmann, hei. Ihr Kejora Sasso kniewau, a bewa den Nalad na dem Witscheru. Tak saoriene, tut der Nalad dobo minasche jau na pravu maniu, a rosu ci sanato, Rolanda Kaisera wort netka gulste leto kniewatsch, wunamaka mieno Kaisermania, a to byl potom tu oprožitý marketingový klu. Jak stavíš na dálže, to všichni víme, Roland Kaiser bude Dresden sem ultimativní šlágrový star a je mistř a obydlerým nesměrně džakony, přetož, když ve intervjuje z Brisant řekne, by jako je hype hakle 2020, tak právě lust šo. Hižo nad posta a myslíš, že je z jeho kariéru nimo, dokud nemíješ na viac dost šnádavku a na staré hity nemůžeš viac navjazat, škoto štede z 20-30 měješ. A naraz potom tola zase šo hinak a šice zase Kaisera poskachu. A to nemí jenž za spivaria dobra, ale tiež za miesto, přetož vábí tuta Kaisermania nesmierne veľa turistov. Za hotele, gastronomiu a turizm je Kaisermania dávno ižo vážny hospodársky faktor, přetož hotelovistvy napríklad kvat detu tam času dvojce tak veľa pfačo, kaž hevak.
1: No hej, ale Roland Kaiser je svoju ľubosť k Drežďanám tiež vopoká zauze svosebitej hymnu, no a féra, ona reka. Vy viesče, kak to dále, že Dresden, du unbesiegte Dresden, du heißgeliebte, no hej, bo vieš, du so tam horco ľubuje. Tak to, ja, zi menšine pobytlik na Dževenč.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
1: Dobar dan. Što mieli při přizamknění domácnosti na spěšnou internetovou sič v obkyč bovač, to je tyle dny neče 70 v obydlerio nebylčanské gmíny zajmovalo. Když zdělí fachuc Telekom, je vážné, že se v obsidžerio domů za darmotné přizamknění přizivě, pak online abo ve odpovědném fachovém v obkoče Telekom. Tu chvílu přijotuje dživačerio polské firmy v odpovědné růhe za šklenčané niče v serbských pázlicách. V příchodných dženiach pokročuje dživa nebylčicách. Ve Vitince je vůd for hižo zakončené. V Horní Vůžici zakonča tele dny ty štvarské dživa na viacerých drohách. Janek Vůča má nadrobnosti.
2: Kajs dželi tvarský zariad zaradnického zviazka při kloštorský vodže je púčme s novej viesku a rožantom zaso otevrené. Přichodný týden tam ište šplit v odmietu a pozdíšo ište kromy druhý markiruja. Na autodroze A4 so tvarské dživa na pši a otisce v Poršově na Kilea. Dženca v biehu dňa je zaso otevru. A to runia B106 posta z Brezenky přes Čelšov do Zdžerie chceža zamoviť dženca zaso otevrič, ríka z krajného záhrada za druhotva a vopkat lázov.
1: Hač do konca augusta dretam ište dživaja, dopak nima žene vúskutky na vopkat. Za nowe studie wuczerstwa za delno serbszczynu na Braniborskiej Technickiej Uniwersycie Koczebus z Wykomoru jest o 12 zajmców przyzywiło. Kajż uniwersyta na napraszowanie z dżeli chce 9 pożadariu delno serbsku rycz z Niemczynu kombinować a cio z matematiku. Start za nowe studijny smier, kotruż podawaja na kampusu z Wymkomoruje, je zimskim semestre z początku oktobra. Z mnóstwem przyzywieniu za studij delnoserbszczyny je bety uspokojom. Liczba pożadariu odpowieduje eksaktnie kapacity studijnych miestno za serbskie wuczerstwo w Otamryka. Požadanská doba za novovutvorenú juniorskú profesúru za zorabistické literárne vedomosti a kultúrne studie na Lipšťanskej univerzite je zakončená. Kež univerzita na naprašovanie zdieli, manetko Bohuanská komisia s požadariami v osobinské rozmove viesť a kmanu v osobu za zastojenstvo vuzvolič. Vuzvolenská procedúra môže hač do 9 mesiacov trač. Kelko ľudí je so vo novú juniorskú profesúru na Institúte za zorabistiku požadalo, pak univerzita z príčinčky teda dátu nezdžili. Dukvilných vysokých temperatúr nad 35 stopnými dla je ve Vojerecach znova tak menované Cooling Center domie Martina Luthera Kinga v Otorene. Kajž faráka Rafaela Müllerova z tamnejšie evangelské vosady zdžili, môže si ľudžo tam darmotne horcoče vúčeknúť. Miestru im poskyčia tam vodu, zimný čaj, kofi a malé pšikusky. Tež domiace zvieratá sú vítané. Hižo na prvním horcem koncu týdženia v júniu sú Cooling Center mnozy vúžili. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Nas očakuje svunčný džín v biehu dňa, potekým skýre večer, pak potom tiež švíle a nevedro. S blakami tiež silné nevedra pripovieča, miestrujem tiež s krupami, veľa dieščom a silným vietrom. Živé slivo vstupa biehu dňa na 33 do 36 stopňov. Júce potom trochu vokvodní na 27 stopňov, tiež to máme so švielemi a nevedrom líčič. Nedželu vostanie letne horco, jenož malo švielu nám to pripovieža, od pondžele sem byč má byč nevobstajné, ale pšiušem horco.
3: Na autodrose 4 ist es mehr adresse na Solatz mehr Sporchowom a Wiesdom. Stes kunzewane nakwad na Auto na Pravi Jisni. Hewak so dere kula dobro Jisbu do Jensnische mehrste mi jo dopodnia.
0: Serbski Rosbus.
3: Stere Menschen ne Bonapuchevich.

0: Hej, Juci, že prina augusta, bo som inči no pona podživečiche, a to môžete tiež zes vúľadkom ladač do serbského kraja. Napšikvat poladače džepunže do dovolave Vúžice, abo tiež na modech serbských předov začalo a dalšu tému. Vam Milan Krolich ižo raz predstaví.
1: V katolských Serbách je veľa malých viesných kapavkov. Kožda má svoje stavizne, kapavka v Kanecách pak je vosebita, je v regióne Drejenička, čiž maja svojbný rov. Hanna Maršnorová so ižo lieť česatky vo kapavku stará.
2: Naša Maršnor šest praješe, je jovo heradecu a porebená hodovac v kapavce. A to tak niečo sa nedáve. To nie je možno. A moja sestra to zufällig noviny jemu číta, to také nešto dáve, když si také dokumenty má, a to je to cvičené, jo, to je také možnosti dáve.
1: A tu iš môža humáč 2021 čivo pravže tam pokovač, ale jenož z popielnicu. A tež sa dalších svojbných smeja přichodže miestnove kanečanské kapoce. Na tvariu je ju 1870 Juri Vaurik, prapradžet Hanne Maršnorovie, jako džak za poradžené putnikovanie do Roma. Na nieho dopomína dalša svojbná drohočinka putnický dženik, do ktorého šie Vaurik svoje doživenia zapisoval. Doktor Lubina Malinková je tutun junkrotný dokument, ako pre nia viedomostne přepetovala.
3: Fascinujúce na tutom dženiku je, že my Jurija Vaurika pri tom prevodžamo, kak on sa svet odkrýva a on by jednorejen jara čipný komunikatívny človek, je kožo narečal, tie šojne, kajka ryčná bariéra tam je a tak je on jara veľa ľudí zaznal a tak je so jemu potom tiež poradživo na jednej audience pola Bamša so vopčiliť šmoc.
1: Putnikovanie by tedy v 1842 ište vopravdžite drdomdy. Juri Vaurik je s přečeloma je z Pančic Kukova do Roma nožkoval.
3: On je měl jen vůlký kobuk a je si brodu rozčtal. A to by celé vážné, že je každý nedom viděl, to je jen putník. To nie je žan prošel, to nie je žan vagabund, ale on je putník a on tež nie je žan turist. A to by celé vážné, tuta drasta, to by kajš jeho vůpokaz.
1: Praji Lubina Malinková. Po 4 mesiacach so Vaurik domoj do Kukova nauročí, pozdišo vožení so do Kanec a převzá tamnýši vodový mn. A angažovaše so hačto smerče 1878 za serbské cirkvinské živenie, mez druhým v novo založenom tovarstve Cyrila a Metoda.
0: A viac vo kapavce v Kanecach a putnikovaniu Jurija Vaurika vidíte júce v vúľadku pri pôdňu 12 v MDR televízii.

0: Večminčinu dođe večiš.
1: Nabožne svoje.
0: Mađenca Diana Kabova ze Svinanje.
2: Zmužitost so husto s vujkimi skutkami zviaza. Myslíme na ľudí, kociš vúriadne skutky zdokonieja, abo češke rozsudy tvoria. Tola zmužitost jedného dňa je zväčša skere mielčo. Zmužitost so pokaza, když si najebač nevistosče, tola přichodnú kroče zvážime, správnu rozmluvu viedžeme, abo po poražce zasostanieme. Zmužitost nevoznamenia žaden strach nemieč. Zmužitost reka skerie, so strach nas nevobkneži. Je to dovera, so netrebame puč sami hič. Unie viera môže nám tutu zmužitost darič. Bo nelubi nám živenie bez vúžadaniu, ale vun slubi byč nám po boku, tež potom, když vúpuč hišče nevidžime. Svetvo dosa husto jenož za přichodný krok. Tola runie tuta jedna kroče môže započatk niečeho nového a rianeho byč. Znano so nás dženca nichtu za cíle vulkými rekuskými skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud lie nevodstokovač, abo so svojskému čichomu vosi doverieč. Přetož kúžda zmužita kroče môže vútrobu do noveje nádžie vočinič.
0: Dobrej Diana Karbová ze Svinanje v nadoku a samovitosti farskej vikarie v Pančicach, Kukovie.

0: Ja, na Aktivitäten, na könntest du Tisch in Jasmin Jusha Pokasali ninto zum beim Östchenas Programm schätzt da ich zur Nejelowes Herreskem Radio Swischershow, wir wasch Moderator Gregor Klim.
1: Servier, Predgesta, jome wam Dalchen Unikat, Novajes Lepienskeje Mode, aktuelle Poest Chismi jome Zizjezes Buchok Rasche, Alia Saberame Setekes Kratovajneo Temu, könntest du in Jas Pominajo Nazwem Swische na Genozid Sinto Aromo, Vetsaso Nationalsozialisma. Stimiosa Zabera und naš autor Sebastian Elikowski-Winkler.
2: Na příšud Sinti a Roma v Češem rajchu se žínca přece ještě někleda s takéjou vážnosťou, ako by bylo notné. Žínca uchádají z toho, až mězi živiš náš často či a čižašťa a živiš náš často pěš a stržašťa, jsou nacionalsocialisty jednab 500 tisac Roma a Sinti přesledovali a zamordovali.
1: Ma wesibna Rostlinka s Theo Mienchino sind die Aroma nicht so zinnisch. Zigeinki, nimski Feldritter Sporn, teuer Rostlinka Lieta, neisach, jo derjes nata.
3: Na Polach Rosch und Nilip im Majiturte, den Sieberritter Sporner, tosse Zigeinki.
4: Pine Gunischke Rostschöscher, den Pirischne, teuer der Ritter Sporn, oh.
1: Witzig, Tomu. Webchinosku. Predk 306 časet letja zemrejo jaden spehovar serske rece v jadnom regionje, žož žinca dreja nicht vece na to nemysli, až je bila raz sersko recna, to jo Biesku. Piedam vetfararja Gottfried Troja. Nic farari, ali lektor Hartmut Leibner jo narježe s bežem svovom a gratulirjo me kukulovatomu borsta koju jadnej vesobje, ako te čohu starše luže dreja ešti derje znaju. Du, kasch, wenn ich so weh, wessem schasse, dich lietach billi, wes herzgem internasche, weh chasche buzu. Witzibscher Regie am Nijelu, wie hast du dem Sinn was?

Příští feriový týden zakončuje se pomovými scénářím, až já se vám náš feriový program spodobal, ale konc týdenia galáže ještě před námi písané programy svěženě žňovné, rybarské a druhé najsáhá také ve městách cakají na vás, ako jste žín za plána slyšeli. Což kvůli také gotuješ a mějša přitom svojo jásle, to žece vám Anja Kochojc-Švácová.

Příští feriový týden zakončuje se pomovými scénářím, až já se vám náš feriový program spodobal, ale konc týdenia galáže ještě před námi písané programy svěženě žňovné, rybarské a druhé najsáhá také ve městách cakají na vás, ako jste žínce plána slyšeli. Což kvůli také gotuje, že mějša přítom svojo jásle, to, že se vám Anja Kochojc švácová.